Můj čas stej v tvojej ruce. Utropne vítam vás na naše kemše, na serbským evangelským cirkvinským dňu tu ve Vojarecach a s tým zdobom na domyslnický džen. Rúne tak strovu tež všich připosluchajo, kocíš přes vusivanie v rozvrstu naše kemše sobu sviečam. Můj čas stej ve tvojej ruce. Všice sme svoje živenie s rukou vulkotného stvoričela přijímali. Vún nás nese a zdrží přes svoju ľubosť. Kujžde džen môžu svoj vúček pola neho namakač. Tole dary nám trúšť a vystú dovieru. Takúni chceme tohodla tež na tutých kemšach spývač a som modlič. Spievajme nitko číslo 188 v evangelských spievorských. Nech Bohu ďakujem.

Modlíme sa, odmiňme jeho psalm tutoho je unočasne tiež text predovania. Knieže, na tebe so ja spúšťam, nedaj mi nide do hajnbe pšinč, vútorn mi přes svoju pravdosť. Přetož ty jsi moja skáva a můj rud a svoja mětla chci vočiť a věsť. Můj čas je v tvoje ruce. Do tvojeju ruku poruču svojho ducha. Ty jsi mě v umu, knieže, ty svěrn Božo. Můj čas je v tvoje ruce. Ty nepodáš mě do rukou nepřeč. Ty postajíš moje nohy na široké polo. Můj čas stejí v tvojej

Čitanje ze starého zákona v knize predaja Salomona na cečím stavje. Kujšta vec má svoj čas, a kujšte předo zače pod nebesami má svoju hodinu. So narodžič má svoj čas, vumrič má svoj čas, zađeč má svoj čas, vutohač má svoj čas, zabič má svoj čas, hojič má svoj čas, zvotohač má svoj čas, natvarič má svoj čas, pfakač má svoj čas, sosmieč má svoj čas, zavosčič má svoj čas, rejovač má svoj čas, kamienie rozsmietaš má svoj čas, kamienie spírač má svoj čas, sovobjímač má svoj čas, přestač sovobjímač má svoj čas, pytač má svoj čas, zubič má svoj čas, kovač má svoj čas, preč čísnič má svoj čas, roztorhač má svoj čas, zašič má svoj čas, mielčič má svoj čas, ričič má svoj čas, lubovač má svoj čas, hidžič má svoj čas, vojna má svoj čas, mír má svoj čas. Bo je všetko, kde je činil svojim času, tež věčnost je do jich útroby dal. Jenož so člověk nedodný skut, kotryž počíní, ani jeho spočátk, ani jeho kunc. Tak spoznach, so nie je ničo lepšeho hač so veselič, a se dobrotu popšeč v svojim živjenju. Přetož, kujšte člověk, kež je a pije a dobroho vůživa ve všitkým svoje děle, je Boží dar. Halleluja.

Ljuba srpska posada, tu v Janskej cirkvi, ale tiež doma pri rozvosu. Přeco dále, přeco vyše, spíšnišo. Nímám kvíle, nímám čas za zdychnenčko. Všitko honí drbju dále, spíšajo. Hevak zapasnú snač možnosť, kotraž skýči so. Tak zaspěvá nám skupina Jank a Hanka ve svojom novém albume Voko Miki. Opisuje s tým živenské začuče našeho časa a tiež mojeho živenia. Jeden termín honí druhý, Milky maja so odmluvič, šmoratko zaklinka, pridovanie má so dopísač a na národnine som dženca dešišče přeprošená. Nímám kvíle, nímám časa za zdychnenčko. Haj prave však máče, ľubí spivárjo skupiny Jank a Hank. Vokomík prošu. Biblia. Môže k tým je čas tiež ništo dodať. Môj čas stej v tvojej ruce. Vone svoja z psalma 11. sú hesvo litušeho cirkvinského a domizniského svedženia. Runie dla toho, dokáž so človek v biu svojeho živenia všetko zase rozestaja z prašenia mikajš, užívam svoj čas zmysvapúne, za čo si kvíle beru a za čo nic? Keľko časa mi hišče zvostane? Tiež serbske prísvovie zubene čas nepšinže zas. Môj čas stej v tvojej ruce. Psalm 11. staja náš vosobinský čas do veľa väčšie dimenzie. Staja, abo lepe použijun do Božie ruky. Tak nevostane čas jenož v zamovitosti človeka, alebo samon za ňun rukuje. V hebrejskim originálu stej to jeničče svočce bejatra i totaj. Převožene ryka to v tvojimaj rukomaj môj čas. Haj, a tam nesti jenož čas, ale tam sti popravom času. V tvojimaj rukomaj moje času. Hajstče prave svyšeli kuncoka plurala v mnohoče. A s tým sú šitke časy menené, kajž sme je najprede rune svyšeli od knini nazdaline. V čítaniu z knihy pridarja. Časy ľubovania a hide, časy sádžinia a zútorania, časy zrúdoby a vesela. Šitke moje časy sú zakované v Božej ruce. Tradicionálne so psalm 11. králi Davide přiriaduje. A to je veľký rozdiel k našim dženským časom. Král David chce vopravde ništo od Boha. Má žádania na neho a ličí z Božej pomocu. Přetož je ve veľký núze a voa, vúmož mne kvatne. Nedaj mě do hajmby pšinč, vutojň mě, vučeň mě, buď mi silná skála a tvrdý rod. A runie tute svoa,
je reformator Mirčin Luther ve svojim najznačišim evangelskim kirlušu jen tvrdý rud je náš bo sam užíval. Předtož tiž Luther znaješe čase dvilo a nutskunich rozestajenjo. A tež Jezus samon vúživa svoa psalma 31, tež na kšižu zavoa do tvojeho ruku poruču svojeho ducha. Svoa Jezusa ryča vo jeho krutej dovere. Môj vosud leží v Božích rukách. A rúne vonu nepovalnú dovoru zvúrazňa tiež heslo cirkvinského dňa: Môj čas stej v tvojej ruce. Nitko môžeme rec, na potom je to lašitko jasne. Náš čas stej v Božích rukách a je tam zaručené. Buďme tak vierivý, kajž David, kajž Jezus a kajž Luther. A hotové. Tola, tak jednore, to tiež vrstnie. Svoa psalma, môj čas stej v tvojej ruce, sú zdobom vulke, vulke vúžadanie. Předtož vupraja, ty jako človek nemáš svoj živenský čas naposledku v ruce. A tak myslu na modu mač, kýž je češko na raka skoriva, a kýž co jara vo svoje cí džičí starosti, až tož z nich bude, tož zemrie. Myslu tež na muža, kýž je so tak na svoj vúmenk veseliu, dokáž je si telko předozal ze svojej manželsky. Hižo po jeničkým dňu na vúmenku pak je zemrel. A tež ja som lica v náleču názornila, zo nímame svoj živenský čas v ruce, jako miach češke autojné zbožo, kýž popravom nebe přeživiva. Tajke a podobné příkvady ponúvaja rozmysluvač o tým, što chcú popravom v živiniu. A všetky ďalšie prašenia, kýž som najprve hižo menovala, vúživám svoj živenský čas mysvapone. Za čo si kvíle beru a za čo nic? Keľko časa mi ešte zvostane? A zase obšindu mi svoja ze spýva zabudže skupine Janka Hanka domyslí. Když skončne stýjo vostanu, tak som je samo mročele přesčanu, potom hakle spoznajú, kak jara som so zabudil. Když skončne stýho vostanu, tak som je samom ručele přesčanu. Spoznajú, kak riane je po pravom svit, dyby jenož zastav vo komik. Pozastač. Zaduchač a začúvač a z celé vútroby, tiež voloženie začúvač, tiež svyšu svoa, môj čas stej v tvojej ruce. Nie, nemáme svoj živenský čas v rukomaj. To je tak. Kujžde a kujža namáka svoj púč s tým vopkadžeč. Je zrúdne, zo dobia nás drúde hakle nezboža a katastrofy na to dopomínač. Môj čas stej v tvojej ruce. Při všich vúžadaniach,
Kiž vones voa vesibi koaja, praja nam tiš, tam je nichtu, kiž nam mje a mój čas gečbuje. Kiž pone miłosće nam ne polada. Nedobju hore a doe svojeho živenského časa sama nosić. V Boži dimenzi je šitko zakovane. Tež naše krutke a muličke živinje su džil Božije večnostče. A rune v serbščine máme vone junkrutne ariane, rozeznavanje me svomaj čas a kvile. Čas máme šitce 24 hodinu na džin. Čas vostanje přeco samsne. Prašenje je jenož, za čo si kvile bereme. Přetož nichtu nebude so na kuncu našeho živinja prašeć, kak do se nadžio kodžiwa. Ale kelko lubosće se dariva. Što se dobro za drujih zdokonjav. Dženca, smijeme v dobri zromadnosti. Cirkvinski a domizniski svedžin a džen tu ve Vojarecach a ve Spalach doživić. Pšetone na šedne džen. Pozastame, zadrchame a doživime serbsku zromadnost, kiš je kruče zakotvena v Bohu. Přetož psalm 31 nije jenož psalm žadanju, ale je pone dovire a ljubosće krala Davida, když praji v psalme: Božo, na tebje so spuščam, přetož ty si moja skava a moj rod, ty si moja silnost, zraduju a zveselu so na tvoje smilnosti. Ty postajš moje noze na široke polo. Široke polo, to dere klinči. Smijeme svobodni na širokem polu stejo skutkovač, a Bohu a sobu človekam služič. Dohož sme živi. A tak spiva na serbskich domizijskich dňach, hižo vele, vele lid pšeušo svirne ko židžino. Lidca je zeselnene ze spivokami slepjanskije vosady. A je to za mne dobry přikvat za serbsku zromadnošť. A to cile po svoach Kita Lorenca noe čase, noe kvase. Rune, nitko, na serbskim evangelskim polu, kde sme po cilvi delni a horni vužice, haj po cilvi nimske rozbrojene. To sme hižo na evangelskim polu pšetso zvučeni romadže dživač. Svušame šice romadže. A polo je široke, kiš je bo nam dovirju. Pšetso dale, pšetso vše spišnišo. Nimam kvile, nimam časa zdychnenčko. Všitko honi drbju dale, hevak zapasnu snač možnošč, kotra skiči so. Haj, su tajke čase. Ale, když si radu skupinu Janka Hanka přivozmu, zadycham a prostčera stejo vostanu. A spuznaju, kak rjane je popravom svit. A zo su moje, a tvoje, a šitke čase zakovane v te jedne ruce, kiš je pona ljubostče a smilnostče. V
Božej ruce. Abo hišče raz se svojami psalma 31. Můj čas stej v tvojej ruce. Amen.

Jesuso Christuso, ty si se kvílel za usamkněných a samotných. Prosím tě za všetkých, kteří se samotní čuja a kteří dnes od lija ve dlouhých hodinách. Daj, co bychom se s druhými zetkali, co věselili a zhromadnost doživili, již jich v úplnění. Prosím tě,

0: Je to vaše správne uznače a žale, či si vodanie rechov přes Jezusa Krista tak vod mouče haj.
1: Haj.
0: Kniec Jezus Kristus je svoje církve pomoc dal pakutným rešnikam rechy vodať, nepakutným pak rechy vostajíť, to nič so nepakutša. Teotla vosjevju jako postaje služovnik jeho slova tým, ki svojich rechí útropne vopšaruja, to Jezusa Krista veria a svoje rešne živenie s pomocou Svätého Ducha polepčiť chceča, Božu hnadu a vodavanie jejich rechov v menia Boha Vodca a Syna a Svätého Ducha.
1: Amen.
0: Amen.

Pojče, přetož všetko je přihotované, štož přichádza k Božemu blídu, my tu prítku před oltárom stejme se s chlebom a vínom a môžete od Boga potom zase otenč. Bůh dnes je mez nami ve chlebe a víne. Von chce nás kručiť, von daj nám svoju nádu. Amen.

0: šo budžere.
1: Jutze je tak daloko, jutze je prenja stacija Beach Ture. Redakcija Zadkule so poda Dovoklec. Tam so rajene dom za športovi halu na dvimaj rajniščomaj. Namestne budžu tam tež Klaudius Buša. Klaudius, šo beži?
2: Hej, šo je spřihotovane. Na po šestich večer moža so mústva přizevíčky sedža na mestne sobu rač, a to tam při našim auče, kdež máme techniku natvarenu. Kečbu kujže mústvo dobi jednu holcu na rajnišču meč, a potom přinže taj prvne dvajo z kujže štafle dale. Džesačich dobi cel tunio nimo byč, mestem se dave zo nešto k Rymzanu a Piču ve Voklecach, tam so vesela na hošči. Maja samo plakat visajo, když přijedžeš ze smyčke cnuc.
1: A nešto dalše nové mače, jutze sú šice namoveni v trikoach přinč.
2: Haj tak je, kujža stacia Beach Ture Lica menujce moto dostanje, tun stajne na ponžili do toho vozevime. Voklečenio a šice kýž tam přindu, so nech zdrašša nekajký fecich triko, hač koparský od volejbula, blido tenisa abo niečo druhého, my chceme tam písané svět športu co vidieč. A to je na kujžo merenje, hač je cílit abo cia džerže sač let. My celíme potom jenujce foto a na koncu letušie Beach Ture přeradžíme, že je najviace ľudí předraščené bylo. Haj a tuta veska, tutu klub dostane hižo za klitu garantiju, zo budže pola nich stacia Beach Ture 2027. Haj až tuž myslí sobu, juce večo vozivíme potom tež moto za druhú staciu, potekým za rajbice, kýž sú jako příchodní náhrdže.
1: Beach Ture Zadkule štartuje juce ve Voklecach, šice sú útrobne přeprošení. Štart s přizivenjom je, kajše Klaudius hižo rek, napo šestčich.

0: W tutym tydzieniu by wun swoje 100. narodniny svečil spisovačel Jurij Brezan, rodziny we Worklecach, na gymnazii chodził, a pozdišo bydlił je budyšinje, a doa tež w Hornim Hajnku. Vo jeho skutkovaniu je serbske šulske towarstwo zromadnje ze serbskim rěčnym centrumom Vitaj, župami a serbskimi šulemi w utoru a sredu šulerski projekt Mistrze Przewedvo. 123 šulariu 7 letniku je jacere serbske institucije vopetało, so bych ju tam nešto zajímavého vo Brezanu zonili. Jedna ze stáciu bytiš serbski rozvoz. Tu bych ju šulario z Ralbic, Worklec, Radvoria, Budyšina a serbsko gymnázia. Z učerjemi bych ju so na to přihotovali a potom z pomocou Moniky Gardusovie naravali za vusevo. Šulario vo Juriju Brezanu. Prošu, Jara.
1: Najprede raz ma so rec, zo su holce a hulce hoborske vužadanje zmištrovali. Kožda skupina je bil dopoudnja 4 šelake stacije prešva. Pučujo pomestče, kajž pšitajki reli od jedneje stacije k druhej. A šudže čakaše dživo. Te prinje rozvosu bi naprašovanje pred mikrofonom. Džas, čežno šudže byli.
2: Musimo dživadbe boli, smo so te tako rus štupli, a potem te rali nešto, musimo v domovine boli, a te v brigadach novovecke zonili. A v srpskim institutu smo jarovle knije tež od njega videli.
3: Tam se ja bila fascinovana, ka vile knije je on napisal.
2: Musimo so te do jarovle reču pše božili, namškrat do japanščina.
4: A mi se dživadbo najlepo ljubilo, drugeš tam so potem nešto pšedrali.
1: A při tym šim su tojšto vo Juriju Brezanu zonili.
5: Zojo vun jen z tých najvúznamnejších serbských spisovačelov 20. letstotka a zojo vun so v Worklecach 1916 narodil. A zojo vun brigádu ani navedol.
6: A jo serbský dom subu natvaril, za svojne koslu, teda je na jaromauke veska, za svojne to, ako prine natvarili.
7: Also ja wim hisch, aber muss ich schon dupanit, so wun wuko 20 knie wudau, ha muss Dokumentatio blada li, also ja aus Jöner, a dos ja muss ich schon dupanit, so jo wun nana subiu jara seie, das ist Jessa Chilt aber tag, ha rojo glaub ich Kruschitzach.
8: Ja sem prini raz, wat jeo sonio, so je wun dvuhrutschne knie pisau, ga ich moja aasha, abo te chinaische.
9: Kak je elefant Doribushu, nie mi moja woka przeco, jako dzitscha przecitała.
8: Moj wuj z Ameriki.
1: Hej, to je jedna z technikak posta knie, kishe Juri Brezan pisau. Kriminalka za dzitschi, nasz wuj z Ameriki. A stej je so tojšto šulery serbštine vo sebe intensivnie zabirało. Stawiznu pytania a popadnienia bandita pojeda knize szula z dziejatki, kisz wony dyrdom dej prozninach dożywi. A kak so jeo prozniny zapocznu, tutu spoczatnu scenu z knihy przedstaje ja Anton, Albert a Valentin z Radworskiej szule.
10: Bedruj dzień wujgich proznin. Syn nie so we szuli dość pracował, a boj so na nie swoje cenzury pokazać. Dohodla je na ubi, na nowe cenzury pytał a namakał.
11: Skończne mi jach na nowe cenzury dziewiatki. W sporcie a nimczine wszak jedynka, ale hewak, woprawdzie prima przykład za mnie. Tun mój nan. Kopiruju jeho wusletki z dziewiatki, a wieselu so, zo tam w posudku stej, zo mył z wiecie pienoszczu lepsze ukony docpiecz. Mi un 10 krótsz woptydżen pryduje pienoszcz, a ryczy, zo sym zniły kajsz stary nepy. Posłuje, żaden dziw zo so ci w uszy same wodco zatykaja.
10: Potom by tak daleko, syn psinże ze szule, nan psinże z dziwa.
12: Halo.
11: No?
12: Što no? Njestaj so tak vupe, kajke su?
11: Minište cenzure, da so okej. Do reka moli lepše byč, dež ne bych uvučarjo. Napšikvat jole, mate.
12: Tvoj plan by dvojka, nic?
11: Sim z cua jenež dve znamce dostal. Jednu jenku a jednu štvotku. Z toho je un trojku sčinil. Ja praju, to je jasna šikana.
12: Do reka zanese svoj cíl docpil, dokaž je vúča vina?
11: No haj, tak to tež riec nemôžeš, papa. W cyrku sim so polepšil. Vo 0,7 dybku. Môžu či to z ličakom vuličič?
13: A môžu či bez ličaka vuličič, so také žaden aby nevobstýš.
1: Přihotujo so na projekt, sú si tamní šuleri o kojšta hinajší vúrysk z kriminálky vúpytali. A ja vám praju, tole nám predstajíč pred mikrofonom, docela tak lohko nie. Eva má vúrysk, kdež vonemu džiatkari nadobo odmiena prozninách kýva, neočakovano kvapa vodúrie svoj bie dotal neznaty vúis Ameriky, kýž behu jednania ešte vúľku rolu raje.
3: Nanžeše ke túriam a potom je zauva starý muž v džinsách, ve všich bábach, kraklaté košli. Kapa v osobne, kvobok široký a miezvočo od vúcha do vúcha přečelne.
1: Tohodla so ja povedal, tyž skoku s ním spřečeli. Čadla je si šulaka tole vúbrava.
3: Myslatun vúrys ľubi, tokež jednoho muža z Ameriky, jako vujamič, môže opravdu kúl byť.
1: Toho runia vážne kníze náš vujs Ameriky je auto. Za svojim autom má svojba vôneho reka popravom ľute vúšparania, číta Veronika.
3: Náš fort by fort. To je všetná rič našeho nana. Tohodla loli nidže na dôl jeli nesme. Lica nepojedžime a klitu najskere tešnic. Štož kredite nastupa má náš nan náladu kajšne andertalo. Do či žerie živé miasto z košu, by von praju. Tohodla lutujeme a spývame pačo, so by naša kara hač do náleča vúdžažava.
1: Tohle potom, da si vujs Ameriky svoje ameriske auto sem přivězč. Bez manzce vulku karu, reka kníze, když má vele sobu jeducich rum a vun džeči na vulet přeprosy. Ale z tej širokej ameriske karu vujs podživně pomalku jedže. Jeho mode přečel so podamo nadžia so PS von pušči, číta Konstantin.
14: Na dlhým odrysku nidže bienož 80 dovolené. Von ani v osmušku kecišo nejedziše. Za ním by so dlhá vaka naro mladiva. Prena auta nám nimale do zadka stokaše a spýta nás ze svetovej hupu do spicha čerič.
1: Tuta pasáža kní so Konstantini vo sebe ľubi.
14: Úrysk je smyšné, dokýž von tak pomalku jedže so jeden trabi ich přeštěno. To je na mne žádné skutkovalo, dokéž jen trabí, to nejo tak spíšné a to je ajfach to auto přeštěno.
1: Kriminálce rúbežníka pýtaja, kýž je ve usežno hustíšo skráču pobyl. Tun pak přeco dvojce přinže. Prvný raz so jenž rozladujo. Vuj Joe z Ameriky začich im sobu sledži a na koncu policii pomha, jako jesi bandit pozdaču domčk svůj by našeho japovedaria jako cíl vupytav. Nan, syn, vuj a policist cedža jeho večer při dalším zadobyvaniu lepič a vakaja čmovým domie na njeho, číta Franciska.
15: Ve vulkistve kročele, ktoré sa rozsunechu, v samse sekunde zapine nan svicu, štyri vosne zariachme hende hoch a přednými stieše pfeifa. Myslím na tie scéne vosebe ľubi, ta napjatost, ha, já jsem si tu synu vůpadala, tak ještě tam tu bandit hod vypopanene.
1: No, netky je jasné, štu je tu bizman. Přeradžene nech je přidatně, zo kníze tež moduška lubost špudlanskou rolu raje. Na jace šulerjám, kotrch jsem se voprašala, je so knia na švůj z Ameriky lubiva. Hiště kusiac action je si jeden pšau, ale druze minjachu zoso jim na kníze lubi.
3: Co to tak napjate, jo? Som som rúbiešnikom a tak.
14: Takže to úplne spodženie, za jen pádu sa zadobie do jenej kýži a ničo nie je skoncované po blešu vina a kradnené.
3: Vún to ja rada repisa, to sa ti dere čítalo. To by relatív napjate, za súvene pon vonu sa neli štú to by, što sa tam stanulo a ja som to tie jara fascinované namakla, že ja tu tie také sobu to sobu nucal, že ja tu vujze Ameriky tam hým přišlo a potom sú one tam rumáče sledili.
2: Lohko, že tu nie tie rozmi, a tie nejapšie doja.
3: Čo tie smyšne je, a tie špost činí tu kniu čítač.
1: Vúčoka Katka Bukova z Voklec, jedna z převodnicov, je tutun projekt jara rade převodžava a svojich šulerjov tež na njun přihotovala.
16: Po takim Juri Brezan, to je jedna osobina a jen spisovač, bojo, kiš može jen poprovom v kujždem letniku v objednavač. Hačen to pjatem letniku započenamo, kajš netko tu sedme letnik za se knjižku na špuj z Ameriki, abo dešme dale do tih vyšších letnikov, džomo stare nana, podobne. My voklečenia mamo samo ešte ten plus, vunšak je do voklec, za tuto je šulio kodžu, v kotrež my vukneme. A ten flair, kotrež jen sa na tie začúbave, tie rumnošťa, v kotrež je tie šúry brezám vuknú. Jo, po takým, ja bo práve fenomenálne. A tohodla, môža si tie šulero to jara dere predstaviť, to ja spýtam, vy sa tiež ve tým, zo ja praju, že je von bydliu, abo že je von došli kodžiu, ale tiež přes jeho tvorbu, tak už von tak veľa si bližšie v okolíne voklec opisuje, zo si jen to môže v obrazlivé jara dere predstaviť.
1: Runie tole sú moži čítario ďalšie knižky Brezana nazonili. Pretož nekoci šulerio sú so vienovali knize Moja archa Horný Haink, kotraž nie je román s voľným jednaniom, ale v opisovanie zvieriatov a přírody veuse a blízko nie je s veľa drobnými stavizničkami a v opisovaniemi. Kaž napríklad tutem číta Amadeus.
8: Starý koup a koupica vostašte na svojim hače. Zima by miva a voda nie zamierzne. Do Kipre môžo všetko hišče v brúnem pieriu môžato, mi ešte staré všetko blízko sebe. Náleto poča Kipraš gnadobo rošč. Dosta ponečím bylé pieria, a v leču byvún koup, kajš kujždy koup, a so jako starší brat staráše sobu vo nové môžata staršiu.
1: A tiež tuta knia za mode publikum nie so šuleriam čítariam ľubiva.
17: Knia je zaujímavá, takéž je jara veľa přírody nutská.
18: Aj poprám derel gespoňa džela ľuchce písaná.
1: Vo sebe zabíral však je so Juri Brezan čas živenia z tematiku krabata. Na najša lakoriše vašnie. Za džiči a modžinu napísal hižo 60-tych letach kniu Čorne mün, tiež nemsce, kotruž je defa sfilmovala. Tyž to bie šuli téma. Lukáš číta vo lôzem čornom mnku, ký so pône s vobou biehu staviznú vúcichnuje, tule přemenienu do makra bie gera.
6: Voni so pokšižuja a mielča. Je strasne vo makra bie rečeč. Uma mnohé vúši a tak zlohka, kajš nichtnú praji. Dysčík so dže. Tak zlohka un praj. Pojsniče jeho, abo tu muž ma bies vôdale živý byť. Nichtu nie, tych ličiu, Gottrims je un dau wo wat bit. Ja n knio sam hi chinesen chitau alle mo so verschuli ihren filmches Johnnemen Lali.
1: A tak su so schule Riona Schellakore waschnia s tvorbami a živinium Juria Brezana zabirali. Jedna z vučoko sapschinako kis po projekte facits chanu je Sabina Jurincec s Radovskeje vyššie schule. Napríklad bych to jeje šulerio, ký sú s rozdielenými rolemi jednu ze spočatných scénu knihy na švuj z Ameriky predstavili. A ona na koncu k projekty minieše.
19: No, to je všetko jedné vúžadanie, dokáž bola nás v Radvoru na srednej šuli, ktoré máme jacore rečné skupiny a tým všim zblížiť Juria Brezana je ťažko došť. Ale z našej skupiny, v mojej skupine tých srbsko-rečacích, mačanoričných a dvúričných je so to tola dere činimo rune tajke rolové rôky, so potom tiež dere čini a so naložuja srbštinu.
1: Celkovný projekt je vonie Srbske šulske tovarstvo zamoujalo. Zromadne s partnerami viezo. Předsedka Katarína Jurková.
20: A ja som viacero projekty hižo v jeho dome v Hornim Hainku činova a so netko posmiatne v času jeho živina sme aj jednož bydžo a zo hún tam bodli, hate knie, jen číta. Ja si musím hižo ako šula zakvadne šule od elefantar do rybošov hač do knie za doroščených. Je to jedna vopšená srbská a tiež nemská literatúra Juria Brezana a tohle sa musím do mojho tiež v našem pomiatku žiaržiť.
16: Slyšeli sme vúsevanie šulerský projekt vo Juriu Brezanu. Štúž netko snano na nábožné vúcevanie čaká, ktoré šako hevák s dupkom 12 vúcevame. Nie, tuto je hižo nimo, dženca šako bie na hinejšie miestne, šako sme vo džesavčích Božú službu ze Serbského evangelského cirkvinského dňa live přeniesli. A to z Janskej cirkvie staromiestče v Vojerecach.
0: A tu już sa nitko jo na tutem miestne nedom dale spisovačeli Juri Brezani venujeme. Do toho pak hučpna přestavka ze skupinu Janka Hanka, a tež oni spievaja vo reku nekotrých Brezanových knihov Vokrabače.

0: Tu un je, to un je, Juri Brezan, narodzene 5 dosiatko 9. junija 1916. Kajž mnozete despočatne besnana, kotrž pak se žive spaslo vojne vuleze. Hinak hač 18 dalších poklečanov, kot si so jenoš jako mjeno na pomnik vosreč vse ročihu. Nani Skavary postaje syn spisovačel pozdišo literárny pomnik s románom Stary Nan. Hač do dženstnišo značio najoblubovaniša knia. Tola predeto překročí syn hišče nekotre škúli druhú staciu svojim živeniu. Viesna šula rodne sy, Tachanská šula v zapachova dalokým Budešine, abitora v polským Torunie, politické jasto pod nacionalsocialistami v Drežďanách, unanstvo z Užice a naposled vojna a vojnská jatba. Ze všech tutých názornenjov so dječace leta na vse v jeho pisaniu najhustšišo jevia a najjasnišo odbrščuja. Tola přijel uviču od jednoho viesného holca ke připoznatému spisovačeli, bychu po meneniu jeho biografa Dietricha Schoute vúčbne leta v Budešine najúznamnejšie.
1: Tute pokupovanie a tute všelaké znajomosti vo staviznách a tiež vo literatúre je von po mojom začišču a tak von to tiež sám opisuje v autobiografii je von dostal v gymnáziu. V gymnáziu tiež je von prvne leto bydliu na Tachanstve ako kapitelsrojber a napšičo bieše biblioteka. A von je si tam hižo jako, jako modelgymnaziast upoštoval veľa knihov, veľa takých bestsellerov z tých staviznických knihov. To je on čo čítal a tam je on dostal základ za znajomosť, ktož nastupa tie grekské alebo rómske stavizny a tiež křesťanské stavizny a čo, ktož si tam môj namakať.
0: Kajž nan, on vojnu preživí a so nedže cici letne do domizne nahoročí, s čímž so jeho druhé živenie započa. Tola hinak hač nana neba bieše kubaného syna češke potne dživo. Spočatne přijotovaše a převodžovaše un jako funkcionár domoviny dživo mladinských brigádov. Tola nové časy a nové kvasy písace od človeka v ním znova pozbudžovachu a hižo spisovačelstvo na obzore so připovedžacích let kývaše. Juri Brezan započa pak jako basnik, dokaz si povojenský čas a brigádovanie, skvádnostne basne a spieve žádaštej.

0: to najvážnejšie za spisovateľa. Ja mám za to, že nesmie slepe a uchy po svete kodiť. To je tá, to je šoš, to je vo svojej metóde, môžu rec.
1: Ja som so zajmoval opravde jenož vo samú figúru krabata, to ríka vo tež roš, ktorýž po môjim zdaču ve tutej postave cí. Tež ro ríka po môjim zdaču zaso, zo vysvobodenie je možné přes vidu, přes přisvojenie vidy. A to je problém, ktorý tež pred nami stojí. Jak náš svět co dále povětší, bude v prvním řadě sobou odvisovat od toho, jak se věda sama uskutkuje.
0: Já jsem věděl opravdu, že je se kniha takhle přijala a jsem to věděl očakoval, ale očakování a splnění to z té dvě věce. A ja so veselím, že je so tu v očakovaní a spelnení krivo.
2: Serbská versia bude sva hinaša ač nímska, napúču pre serbskú snano dojndu tež k možnej nímskej.

0: každou su te moze strove, tak no, oni šiu, ja to mujču, vidža ten svet, kajki švon je, a mi se zda, zo ne može existovati rozumne ladanje na svet, jeli ti ne zapšiješ to zajnženje, to dženstiše, a to je nađije, a bo znamo strahi, bo jucišim.
1: Što na koncu historii z tego ostanie to jejnice a jenoś na serwach samych zależy. Jeli se nieco boju, potom to, co my ze zwadu dalej tole nie zmyślujemy. To je jejniczki strach.
0: To najwolniejsze je cívetem, co sem prawił na te niezabudczejsze, a zo se vopkovač zadživanje a vopdživanje. So dživač moc na tem neušednem, dokin što je, zatim so kreje veselo, zatim so kreje tež poznače. To je mi te najvažnejše, dež bih oni to přijimali jako jen kusk mojih takih morec. Testamentarických svou, potom bych je byl vysvětlý.

0: Dla serbskeho, evangelskeho, cyrkwinskeho dnia, kotrož kemše sme dženca rano džesačich live usevali, všakaj sa naše dženčnýše usevanie trochu přesunulo, gratulovač, pak vizo přijúšim ceme, kajš je to pala nás v programie Nedželu s vašňom.
1: Přejeme z Božo.
0: Prinja z Božo přičo, tez čelime nitko do nuje vjeski,

Vječka. Všetkým štyriom znovuje vieski na rodninárjom týdženia přije viesna zhromadnosť. Znovuje vieski, Rajnce a Vorklec jenož to najlepšie vo sebe pak Strohotu a vo Sabinske Derimeče. Štvrtk potom to svedčeše Herta Delano a ve Vitince šiestže začine. Na totom puču přija vám veľa zboža, božo žonovania a dále krutu strohotu, manželský Matias, kajštež Džoka Hilšpieta. Vonej písataj, vostajn dále, teka pomocliva a vjesova. Mamojči jara rade a vážimoj si jara tvoju vútrobitosť ve všetkých náležnosťach. Zbožo přičem si zamknu sobie za týž šitce z Delanec a cožec vulkiju svojbu. A dženca to svědčí v koniecach zpěvo muského kora Delany Roman Čornak svoje poustate národniny Abrahaminy. Všice zpěvarjo a další čvonojo muského kora přija jemu zbožo, bože žonovanie a vo sebe krutu strohotu. Před netko južo viaca 4 letami zastupí jubilár zromadne s viele dalšími nováčkami do projektného kora Delanu a je od tedy jako zpěvar druhým tenorie silný vůz v središču. Za to se jemu jara džakuja. Šako přinušuje s tým k obstaču serbského spevného tohostva. Voni písajú, a to co rady ešte prečítač, Lube Romanie, vosten strova a čivu a vopkuvaj si dále tvoju vesovú mysl. To přija po žumach serbského rozvosa šice čvonajo serbského muského kora Delane. A tuž nechtež zaspievaja.

0: Zadkula.
1: Naštore heva.
2: Skončne je zase lečo, tu iš je tež znova čas za našu beach túru. Jutce večer sa ona započne, a to ve Voklecach. Leca máme tež nohostky, máme za kúžu stáciu motos přijotované, prýny moto reka trikové, potekým šinšče ve vašim najrenčím trikoče. Napoje ječ dobrá hučba a horce boje při saku, tak upada letuše lečo, my sa na vás veselíme.
0: Zadkula.
1: Zadkula.
3: Nic zábeč.
1: Jutce večer.

Často mi je krótko do napu jeny. Ja som Katka Pypelec a přepodám nudom svojo do kočebusa od napojení šako džetu s delnoserbským programom dále. Dženca sme so vône zabírali ze spisovačelom Jurijom Brezanom. Podcast zvyšiče ište na naši app NDR Serbia. Serbski rozvoz strojí vás potom jutce ráno zaso a večer vidíme so v oklicach.

0: Vítaš ob širádia, chove studiu jo Diana Šecová a nince zachopio dolnosaský žil Nižeckého saského rádiového programa. Po svižinské namše ve Vorecach a po gornosaském programie sme ninto myho vechožbozu naríže. Planas graju cerkvine téme žinca teke vestu rolu. Gottschalk der Wende. Wenn sviši se žinca po kalendarie svetoch luži a my gledame do svovjanských staviznú z Rížoveka a ulicu jome, co jo vňom znáte. Znáte jo na kúšte pát, našej kukojské kukavie rozpšavijú zase z Gornije Vúžice. A až Cyril Piech z Barlinja z mýho žinca bože svojo za nás. Sebastian Elikovský Winkler zio nás sobu na mörjo, my svišeme muziky kutňu oceánu. Ten jo byl ponježele. A teke ve Žižecem postruje grajo žinca vda svoju rolu. Potakem, písané a plné program. Ja se vjaselím až z čopadla.
1: Raz, dva, tři. Žižík rádiu. Ojo váš, Žižece pastro. Vcavského programa.
0: Vítajšo, ľube Žižík při rádiách. Žinca sme zase na ogliže při našej rádiovej familii. Starka, Lukas a Mila pýtajú Starkego. Ten seži při gaše ve lesu a co rybe užiš. Ale jo to napšaudu velika ryba, kotaruš jo uvužil?
2: Jo to ešte daleko, Starka.
3: Mila, musim než pervjej Starkko namakáš.
2: Starki!
4: Nic tak vosne, Lukas. Te rybu budu se uliekaš.
2: Ten prejku Staki, jo. Vyžim jogo šapku. Staki, se južo rybu vapju?
5: Ja lieb da se hižim. Tak spiešne to nežo.
2: Máš je pčavu udu?
3: Haha, ja to je nova uda. Tu jo Starki ku gedam krytnu.
5: Ale z tej novej vúdu nesom ešte nic vapil.
2: Žáby mecne rakotajú.
3: Nie, te spívajú.
5: Nie, te se s nekusom rozhraňajú.
2: S nekusom?
6: A te žáby mergu se s nekusom rozhraňaš?
5: Nevieš ty, až jo, v našom lesnom gaše jeden nekus žive?
2: Nesom joko ešte žetne vyživa.
5: Za to si přemoda. Nekus se jano riedko pokážu. Vydara se na gvatku vedu. Vyžiš? Vyžiš nieco?
6: Na katovom vopienio seže žaby?
5: Te vopiena? To sú vúdky nímsky zi rôzne. Te kvitu bývé a červené a...
2: Tam klídaj! Tam neco zvrdl klída. To je jeden palc. Nikosový palc.
3: Juro, to netreba byš. Te žiši budú sa uliekáš.
5: Nie, moja ľuba. Te žiši, kde všetko vyžiš.
2: Ulizo, ten nekos, nen to zvedl?
6: Pa, nekos, to možno teke gavu zabiš, ako zvedl glida.
5: Pšavi, Lukas, to možno teke gavu zabiš.
6: Nen se tvoje úda gribio. Taki.
3: Bo, ty se nieco krádu velike vapiu.
5: To možno me netvížiš, moj jej. Hej, to je jeden šišký kjal, no cakaj, no opäť cakajte.
2: Se ten nukuso vapijo?
6: Nukus nežo žetne na údu.
5: Ulala, ten terga, ja ši gronim, no opäť cakajte.
2: Ja se bojím, búžom se za pomom uboš. Ja vem žet.
5: Nete jogo, zvedne ušenjom.
6: Ten má veľkú plavu, Mila, a väčšie zuby.
4: Nie boj se, mila, to jo jan veliki ščipjev. To buža dobra zupa.
2: Ja co ljubi domaj.
4: Juro, njent vižiš, co od svojega blandrjenja mame.
5: A co ga mame? Vredne doživinje, mame.
7: Redne doživinje, zgromadne ulet ze starkiju a starkim do nature. Ljube žiši, tak nieco by mogali se zažinca teke hršči predkseš. Víče, juž máme pen dalšne čojenje za vás ve programje a zažinca žicim vám hršči redne neželske vodpodňo.
1: Raz, dva, tři!

0: udajomy se žinca zase do gorneje Łužice. To nie noše z tamnych rožkov. Mate za nas žinca zase Fabian Kaulfürst a Jan Rieda, ako kukojski kukavje. Ktoś co wiežeš, kak tam bieže z recnym motivatorom a při kake gospie teke dolnoserbe mogu tam obživovaš serske mustvo? Daš ninto přisucha.
1: Die kukojske kukavje.
2: Nuosči a spriete guski z grnie Łužice. Ljubše sused, cigate glodne.
3: Och, nic vece, Fabian, jaga som bürpla hasana ve zejcach. A wiešte co, ten jo nekak za mňo ten nový recný motivátor.
2: Jo, a to runa až venio zaužimešči do domoviny zastupil.
3: A te Łuže pšindu k ňomu, přece gaš tam nieco ješ, abo tak, penmen groni, džakuju a božemie.
2: A samo takým, ak zaužim sarske ňamegu, ven jadnore kuždemu na sarske nieco groni. To se pen netučoba smio.
3: No a ten denar se vie, te žiši abo te serske ukniki, teke veľgin rad ježel.
2: A serske ukniki tega su gano byli připedla při tom velikem jubileumu ved spisovašelja Jurija Brezana.
3: Slednu votoruju byl ven 160. burstak mil a ukniki 7. letnikov su byli na šakých staciach ve budešenje serske institucije su to veľgin dere přigetovali a to jo bylo pšeliš zajemna vec.
2: Apropos zajmne, mega sme opetali, gaž to priedne ustelanie tej kukavovu sme mieli ubužiť ten zajm za kukov, za našu jas, a gano sa mieli o vejse dva gešťa z Dolnej Łužice.
3: Jo, a ten priedne jo byl peč, nic čišinský, ale žižinský, ja to pšauje?
2: Jo, šižinský.
4: Ja neviem, kak veľa ľuží o žinca stržašťa, alebo tak nekak, jo. Až veni šikne, pen pjedajú sersku, no sa vie gernosersku riec, ale to je za mňa nieco veľkým vesebného. A jo, nekak také coanie, aby to raz také ve Dolnej Łužice tak bolo. Až niži dajú stržašťa ľuží a šikne pjedajú pen serske. To je nieco vesebného za mňa.
3: A ten pič jo byl na probie vedkora Lipa, ktoráž jo byla do nalitného koncerta, togodla sme na zachopenku teke skrotka nieco zagravi ved našich žiši, ved ich Lipko.
2: A na koncerte so byli pedla pente ženské z Lubina, ten ženské cekor.

0: Spominanje na vesebne dny svetych luži jo se kradu posgubiło w našich evangelsko-ateistických stronach. Vrtagi su také dny dobra gospa, aby sled gledali do našeje historie. Žinca stoj Gottschalk der Wende v kalendarju svetych luži a chyli naš zajm do srežoveka. Co wird słowenskiego wiercha Gottschalk jo znate, to jo Werner Meschkang ulicował naszej reporterce Stefanie Krautzeutz. Gledajmy do naszej historie.
1: Okolo lita 1000 w tych czasach konfliktu miaze nabeżninami jo żywy był Gottschalk, a jo dieteki był opo takich przeszynosciu. Ako se pisze, jo Gottschalk musel umrzeć po politickich niemierach a zbiegach. Nekrzesťanské sú jeho zamodovali v zvisku s tými konfliktami. V evangelskej cerkvi plaši ven ako matúr, dokoľaž jo umrel dla svoje viere.
2: No ja žoven, ja sa narožil, to znáte nejo, ale ve Užice zvistosťu nic, skere niči v mecklenburgských stronách blízko moria, možno by sme to nevieme, ale von tež nejo serb byl Janovi Nimsky rici, ja sa gronil o de Wende, a to vodcovidne togadla, dokoľaž máte nemskými Gottschalk. To je ogar jen nemskými, a aby oznamili, až je on jo svojan, dali přijmi Gottschalk der Wende, te informácie von jo nejsú tak široké, až von jo byl křesťan. Von jo přislušal zemianstvu, a te krále, abo vierchy, abo župane, te sú cestri už byli dupione, sú byli křesťané, ale ich poddane nie sú byli. Ten ľud, te ľuže, te jadnore ľuže, te sú dalej privysovali staré vierie. V literatúre potom stojí z toho hejdneš, abo tak nie, to je čochu ranec, dokud te nie sú byli mimo vierie. Te sú byli jenom druhú víru, nic? A s tým sú potom byli, to jen musím vysiť, diskriminácie, potvorcovania osobného rázu a na koncu tež te pracovania te cebe rode svojanské, keď nie sú dali počísnuš, utupíš.
1: Až jeho miejo se zachovalo, jo nieco vysebne. Vici ve togo vi Werner Meschkang, kytereš ma ako vysebne hobby, vysebne kynik, to zabiranie ze slovenským srižvikom.
2: My od žiadneho župana, žiadneho vierša, my zaujšem žiadne, my neznajeme, a v přestrevni tam Mecklenburgské, tam cáse raz se jaden zapíšo, registrírujo od tých křesťanských, alebo nejnských, alebo sakských kronistov. A potom z většího gaž se něco grozného stalo. Gaž jo jeden druhého usměšil, gaž jo vojna bylo. Te mírné case, to se libda jsou nekak opisovali.
1: Kto ještě raz byl ve Mecklenburgské, ten víží, slovo vendeš, jo tam cesto vížeš, při měněch drogu například. Vědomně jo šakým teke, až Mecklenburgské mají něco cuniš se slovenským rodom obodritu.
2: Až te obodrity a útěky, to jsou te svojane, povobské svojane, když jsou se živili na půlnoce té myslené linii Magdeburg, to Dževin, Berlín, Frankobrod. Te jsou byli neodvisné a jsou přeživili až do 12. stoleša, tehdy jsou Serbe, ve Užice a tež tam okolo Lipska, už z žiadne stoleša byli potvorcované a žil nemského feudálneho kniestva. Jo, a náš ľudia přeživil a te obodrita a úteky, te už z žiadne stoleša dvojko neexistirujú. Letrone sú sa dlhé oborali. A přišlo mi ešte zájemné, až mi o jeden kniest, ten ja som umrel, písal z Mirova, až von jo obodrit, a jeho familia tož je tež obodritojská, to mir, Wende, Wendeš, Wünsche, Wünschert, to je krádu rozšiljane.
1: Na tom jo vížeš, až slovenská historia obšimí jo větši teritorium ako Jano Lužicu. Nímske slovo Wendeš jo přitom radne drogunik.
0: Žinca jo žijen vierša Gottschalka, kotaremuš so gronili der Wende. Vrt njogo roda a slovenskego srežoveka jo povedal Werner Meschkang.

toste zuki pehadaju zjadneje nejvece znateje tverbe v Meriju, la mer francoskego komponista Claude Debussy. Živiš naščasto, a či jo zahopil na ní živaš, jadam tvieleši pežde jo bova tverba getova, a jo se předstajiva. Úspěch jo bu nejšpěry slabým.

Roni, kdyby si suteke kritizirovali, až žedno merio v jogo kompozícii nesłyše. Beni su byli zúcone słyšaš melovanie zuku tónmalerai. To groni vedkreslenie, vedkopirovanie témou zvenka muziky s muzikaliskými sredkami. Kdyby si jo pak opisoval merio tak, ako jo vento sam Vesobinski vižil. Merio jo se šemrivo a šumivo v nových a dotych miest neznatých zukách a zukových barvách.

Lietos astoj svědouj žin meriopet motom reimagine. S tym kše UN zjadnošené národy napomínaš k přeobmyslovaniu k novému mysleniu. Oceány nedejali výžeš jano ako žrýdlo resursu. Cíl jo je uchováš před upec raním a stamaním.

dalšny problem je pestupujúce ogreše meriu. Niekotare namerské družiny přepoužujú svej habitat na pounoc na chłodniejsze płoniny. Tak nadežome mediterane, srejžnomerské ryby, žinca teke v pedpounocnem a baltiskem meriu. Vetom až tam bogatosť družinu přibiera, vena v tropických vedach chudňo. Ale šikne družiny njamegu spuščiš svej živinský rum a tak žedne mriju.

0: Hešebus sviši, a mi sme pedla. Na 17. sjarskem svižinju.
1: Zasnidliš nešnja se so.
0: Popsom, Kula Bula, Klara Valeri. Hršebuski žišeci musical Ludovaria, sjarski Ludova ensemble a Vjelevice. 20. juni vetviju do 6. na RBB javišću ve Puškinovem parku. Sjarski svižin ordujo prezentirovane ved sjarskiho programa.
2: RBB, sjarski program. Jo, přijduce koniec týždňa jo zase tak daleko. Róž v mieste, budky a karasele a tysacych ľudí. Serský svežin sobotu slúša k tomu a ved výčego zgönijošo v našom programie dokradne, co jo tam plánované. A my máme také ulosovanie za vás. Za kuštego kenč se ved penieželego až do pietka obželio při našom grašu ve programie. Za toko máme sobotu na svieženiu přechvatanie. A co to jo, to přeražíme výčem.